0: Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hit Radio 90.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Nejvíc devadesátek v českém éteru.

0: Hit Radio 90.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: 90. Non-stop! Hit Radio 90.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
5: No jo, a zas to musím řešit já.
6: Tak příště domo.
7: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
9: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
8: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
10: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Dobré ráno, posloucháte Hit Radio 90, Elton John, kousek před 7 hodinou. Podíváme se na počasí, ze všeho nejdřív taky na silnice. Doprava.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Pozor, dejte na trase mezi Českými Budějovicemi a Kaplicí u Kamenného újezdu. Bouralo tam osobní auto s lesní zvěří. Na Táborsku v Bechyni v Tyršově ulici poblíž křižovatky u nádraží se srazila 2 osobní auta a zablokovala 1 jízdní pruh. S menším zdržením počítejte na Litoměřicku v Roudnici nad Labem na Špindlerově třídě poblíž obchodního střediska, kde havaroval cyklista, a v Jablonci nad Nisou v Belgické ulici srazilo auto chodce. I tady se chvilku zdržíte. Aktuálně nemáme hlášené na dálnicích žádné kolony ani jiné komplikace. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný den.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnatek.cz.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladysprýběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute.

0: nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
3: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
2: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
4: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
5: Počasí.
6: Dneska bude většinou jasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat někde mezi 25 a 29 stupni. Na severu to bude maximálně 25, na horách kolem 17. Pokud míříte na Šumavu, třeba na Perseidy, tak tam kolem 21.
5: Hrajeme vám 90 non-stop.
6: Dobré ráno, minutu po 7 hodině. Dneska je středa, 12. srpna, sluníčka si užijeme podle předpovědi dost, ale večer dojde k tomu dlouho očekávanému zatmění. Určitě o tom dneska několikrát kolem sebe uslyšíte. S vámi Markéta Rachmanová, tady na Hit Rádiu 90. Máme navařeno, pojďme, dobré ráno.
5: Markéta Rachmanová, Hit Rádiu 90.

0: 7 hodin 13 minut, dobré ráno, posloucháte Hit Radio 90 a taky Goo Goo Dolls, Američani z New Yorku, kdy jejich frontman se jmenuje John Řezník, psáno Rzeznik, takže by to mohl taky být nějaký potomek polských přestěhovalců. Ulevím vám to dumání, ze kterého pochází tahle písnička filmu Město andělů, takže Nicolas Cage a Meg Ryan, takovej ten smutný romantický příběh. 90 jsou za moment, zpátky i z Big Mountain. Dobré ráno.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 30%.
2: Happysport.cz.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
5: Ahoj, my jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
6: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
6: marmelády bez cukru. Jahoda,
5: malina,
6: mrnka,
5: švestka
6: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
6: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
9: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Hit Radio 90.

Dobré středeční ráno, 7 hodin 29 minut. Dneska krátce po 7:45 večer čeká Českou republiku ten astronomický ukaz století, o kterým se už hodně dlouho mluví. Přesně v 19:18 se na prvních místech do těch slunečních kotoučů zakousne měsíc a začne tak zatmění slunce, který ho zakryje z takřka 90%. To další srovnatelné zatmění bude z Česka pozorovatelný až za víc než 100 let. Tak tím spíš bychom si to dneska neměli nechat ujít. Nejlepší podmínky vzniknou na západě a na jihu Čech, třeba v Chebu nebo v Plzni, v Českých Budějovicích. Oproti tomu Brno, Praha, Pardubice, Opava, Ostrava, tam bude to sledování přece jenom o něco složitější. A teď přes co se na to dívat, tak rozhodně nestačí jenom sluneční brýle, doporučuje se třeba temný rentgenový snímek osvícený nebo negativ z foťáku, taky svářický brýle. Já osobně si teda možná spíš počkám až na Perzejdy, ten jejich roj nastane taky dneska v noci, má to být takový hvězdný sešup, že na ta přání asi nebudeme stíhat ani pomyslet. Dobré.

0: Na páteční koncert Marka Ztraceného na Letný přišlo 70 tisíc lidí. Asi jste viděli někde fotky, videa, jak vypadá 70 tisíc lidí na jednom koncertě. Je to strašná masa. A teď si představte, že do areálu Knebworth v Anglii se vejde těch lidí skoro dvakrát tolik. Oasis v 96. roce, podobně jako třeba Robbie Williams, udělali takových koncertů v Knebworthu několik. A teď jejich promotér získal exkluzivní licence právě na tohleto místo. Takže je dost pravděpodobný, že Oasis se po víc jak 30 letech do Knebworthu zase vrátí. Ve hře je prý až 6 koncertů za sebou. Do konce srpna by pravda měla být venku a pro nás fanoušky tak vzniká otázka, jestli si třeba neuděláme výlet.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 7.54, dobré ráno, Hit Radio 90.
1: Doprava.
2: Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Snížit rychlost doporučujeme na dálnici D8 u sjezdu na Řehlovice ve směru na Německo. Na 64. kilometru je nehoda, kolona se tam ale netvoří. Provoz vázne na Pražském okruhu v obou směrech u exitu Ořech. Necháte v kolonách 20 minut kvůli dopravnímu omezení. Popojíždět budete také na příjezdu do metropole po D7 od Chomutova, rovněž kvůli dopravnímu omezení, to je u letiště. Na dálnici D1 na 25. kilometru u Senohrab ve směru od Brna na Prahu boural autobus s kamionem. Tady je kolona 3-kilometrová, necháte v ní přes 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
9: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
13: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
14: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
15: No včera bylo pozdě.
16: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
17: Potřebujete dětské kolo?
18: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
17: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
18: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
17: Raskal
18: a Bíny.
17: A teď navíc se slevou 30%.
18: Happysport.cz.
19: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
15: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia CZ.
0: Rádio CZ.
15: Hit Radio 90.
1: Krátké zprávy.
20: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazné částečné. Jako úplného budou moci lidé spatřit v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu i ve Španělsku. V Česku nastane maximum úkazu zhruba ve 2011. Strany hnutí a adepti pro říjnové obecní volby a senátní volby se od úřadů dozvědí nejpozději dnes, zda mají opravit chyby nebo odstranit nedostatky na kandidátkách. V případě komunálních voleb na to budou mít čas jen do pondělí 17. srpna. Americké úřady

0: počasí.
1: Přidáme ještě pohled na oblohu. Dneska bude většinou jasný den. Nejvyšší teploty 25 až 29, na severu 22 až 25, v tisíci metrech na horách 17 a Šumava bude hlásit kolem 21.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Dobré ráno, zítra Rádia 90 vás v 8 hodin zdraví Markéta Rachmanová. Ronaldo a Georgina mají za sebou svatební noc. Žádný obřad na stadionu, ne, ale pěkně v soukromí. A svět zatím viděl jenom prstýnky na Instagramu. Před námi taky hodina, jak ze svatební afterparty. Budou Snap, George Michael, Queen. Dobré ráno.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Tohle jsou Banderas na Hitrádiu 90, 8 hodin 14 minut. Před námi celý 12. srpen, sice už jsme kousek ochutnali, zatím snad dobrý, žádný vylámaný zuby. A jestli bychom si dneska během roje Perzejdů měli něco přát, tak snad aby zapršelo, ne? Protože podle odborníků nic takového v plánu bohužel na příští dva týdny úplně není. 90 jsou za moment zpátky, 3 mušketýři už pomalu tasí. Dobré ráno.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
3: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
4: Tak už můžu?
5: Točíme.
4: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
5: No co asi děláte, ne?
4: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
5: A dál?
4: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
5: A kde vás najdou?
4: Jako adresu?
5: Webovky.
4: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
5: Máme.
4: Ale radši to vem znova.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
11: Hit Radio 90. 90 non-stop.

myslím, že větší klasiku v 8:30 ráno nikde jinde neuslyšíte. Na Hitrádiu 90 Depeche Mode. Vždycky si říkám, co dělají kapely v takovým tom hluchým období, kdy nejedou ani turné, ani nechystají nový album, prostě nějak existujou. Jestli se Dave Gahan třeba ráno vzbudí, zapne televizi, nebo rádio, nebo mobil, ke kávovaru ho to láká jak k ranní modlitbě, k snídani si dá vajíčka, nebo mysli, nebo párek, nebo avokádovo espresso kaviár na květákovém waflu s ovesnou kaší. Třeba Green Day teďka sice zprovoznili svůj non-stop live kanál na YouTube, který pojede opravdu 24 hodin denně, takže by to mohlo vypadat jako Big Brother, ale z osobního života Green Day tam prý neuvidíme vůbec nic, jenom koncerty. No tak to si asi nechte, chlapi. Dobré ráno.

0: To bylo dneska krásně chladné ráno. V průměru jsme v Česku naměřili kolem 10 stupňů. V Krušných horách byly skoro 3 pod nulou. Takže jestli jste v noci spali s otevřeným oknem, dost možná budete mít rýmu anebo bloklý záda. To není šíření poplašní zprávy, to je prostě realita nás lidí 40+. Posloucháte Hit Radio 90.8.42 a do 9. třeba Spice Girls anebo Aerosmith. Dobré ráno.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: 90ky.
6: You got that something.
5: Jsou zpátky. 90ky. Hit Radio 90.

0: To jsou Spice Girls, Chubik a Mulan na Hit Radio 95 minut před 9 ve středu 12. srpna. Dobré ráno, pojďme na silnice.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Výjezd z dálnice D49 od Hulína je zavřený na 9. kilometru kvůli nehodě. Pro opuštění dálnice použijte sjezd předtím na kilometru 4 exitem Holešov západ. Pozor dejte na D1 na 25. kilometru u Senohrab ve směru na Prahu od Brna. Boural tam autobus s kamionem. Počítejte se zdržením v koloně od 30. kilometru. Poslední volný sjezd je exitem Ostředek na kilometru 34. Provoz vás dne na pražském okruhu u exitu Ořech, a to v obou směrech, necháte tam 20 minut. A nesouvislá kolona převážně kamionů se táhne po D1 před Brnem od Kývalky až po sjezd na Břeclav. Zdržení je na 20 minut.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
11: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojeďte za gorilou.
10: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
12: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
13: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
14: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
15: Pohádkový ladu v kraj,
16: na zámku je pro nás ráj.
14: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
16: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
17: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
14: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
18: Potřebujete dětské kolo?
19: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
18: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
19: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
18: Raskal
19: a Bíny.
18: A teď navíc se slevou 30%.
19: Happysport.cz.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
0: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
3: počasí.
1: Dneska bude celý den většinou jasno, teploty 25 až 29, na severu maximálně 25, Šumava hlásí maxima kolem 21. Zítra nás taky čeká slunečný den, většinou letní teploty. Noc bude chladná 7 až 12 a zítra teploty i na 30.
3: Hrajeme vám 90 nonstop.
1: Hezké dopoledne, dneska je středa 12. srpna 9 hodin. Zajímavá novinka je teďka od srpna na vybraných aerolinkách v Itálii. Řeknu vám víc už za pár minut. Teď určitě máte žízeň po dalších hitech, tak Backstreet Boys ty si dáme možná na ex. Hezkou středu.
3: Hit Radio 90.

0: Jestli mám nějaký soukromý deficit po kapele, kterou bych strašně chtěla vidět naživo a nikdy se mi to nepovedlo, tak to jsou Red Hoti. Teď v 9 hodin 12 minut na Hitrádiu 90. No a právě v těchto dnech, někdy tuším 10. srpna, ale v roce 1984, vyšlo vlastně úplně první album Red Hot Chili Peppers. Ne všem tenkrát připadalo zábavný a dobrý, byl to spíš dlouhý boj o to zaujmout, a protože ten boj byl často opravdu hodně vyčerpávající, tak pánové si velmi často a velmi hodně pomáhali drogama a alkoholem a nejednou spadli opravdu hluboko do bláta. Respektive spíš do takový tý kalifornský stoky, která vede v LA k oceánu. A právě až tenhle ten hit Under the Bridge byl vlastně razítkem na to, že Red Hoti budou jednou velkou kapelou. Teď na Hitrádiu 90. Za chvíli třeba Ugly Kid Joe. Hezké dopoledne.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle. Chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Devadesátky.

Eros a Tina, aneb všechny reality show o lásce teď vzali za svý. Na Hit Radio 90, 3 minuty před 9:30. No a jedna italská letecká společnost zavedla úplně novou službu pro milovníky psů, kteří se bez svýho mazlíčka prostě nechtějí obejít ani na dovolený. Nově totiž můžou na vybraných letech cestovat nikoli v zavazadlovém prostoru, ale přímo na palubě i větší psy. A to psy až do 30 kg váhy. A to je jako hodně. Takže vlčáci, labradoři, sibirský husky, border collie, staffordi, budou tam ležet na zemi, na takový speciální podložce, na speciálně vyhrazeném místě. Tak než se začnete rozčilovat, že ve zvěřinci prostě cestovat nebudete, pes se na palubě nezouvá, pes vám nepřebere loketní opěrku, pes nevypije 5 piv zadarmo a nesní všechny sendviče tak, aby se nedostalo na ostatní, pes nebude tleskat při přistání. Na druhou stranu, zase jako ať jsme fér, jestli zaprší a nastoupí taková dlouhosrstá kolie,

0: To jsou Levelers na Hitrádu 90.49. Pěkný dopoledne. Dneska je ten den Z, den zatmění. U nás to nebude stoprocentní, ale jich Evropy ten už je plný turistů s kukátkama, kteří přijeli právě za touhletou podívanou speciálně. U nás to začne někdy kolem 7:45, ale hlavně v noci budou padat hvězdy a nikde nebude překážet ani úplněk, ani mraky. Ideálně se to sešlo, tak vyražte někam za město, za vesnici a hlavně to nezaspat. A Man on the Moon za chvíli k tomu.
1: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
2: Dneska tady probereme fenomén MTV.
1: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno a prožili to spolu. Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.

0: poslední, co hrajeme na Hit Radio 90 před 10. hodinou, je Jimmy Nail. Pokračujeme v 90kách non-stop. Samozřejmě i v té další hodině budou Lightning Seeds nebo Susan Vega. Teď za všeho nejdřív na počasí a taky na silnice. Doprava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. 20 minut naberete před nehodou na Pražském okruhu na 22. kilometru směrem na dálnici D1. Kvůli tomu ztratíte 15 minut na příjezdu do Prahy po D5. Ve směru na Prahu na D1 je na 8. kilometru nehoda dvou aut, která blokuje jeden pruh a kilometrová kolona stále narůstá. Hustý provoz čekejte na D1 před Brnem od Prahy. Kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu popojíždí od 182. kilometru až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta je půl hodiny, pro nákladní asi tak jednou tolik. A výjezd z D49 od Hulína je stále zavřený na 9. kilometru kvůli nehodě.
2: Velký prodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
3: Matrace za hubičku. CZ.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
10: Ahoj, my jsme Hanka
11: a Marek
10: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
11: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
10: protože pro vás máme
11: marmelády bez cukru, jahoda,
10: malina,
11: mrnka,
10: švestka
11: nebo mango.
10: Ochutnejte si bez cukru,
11: bez chemie
10: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
12: Marmelády s příběhem.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Čeká nás úplně jasný den, na radaru nebudou žádný mraky, nejvyšší teploty 25 až 29, na horách kolem 17.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Hezké dopoledne, 10. hodina, brněnský hantec by mohl být zapsán na seznam UNESCO. Jestli se to povede, tak bude prostě potvrzený fakt, že Brno je opravdu jinde. A navíc mluví památkově chráněným kódovacím jazykem. Na jich Moravě vás zdravíme, Markéta Rachmanová na Hitrádu 90 a posíláme další hity.
0: Markéta Rachmanová, Hitrádio 90.

0: Na Hitrádiu 90 liverpoolská parta Lightning Seeds. Když se narodíte v Liverpoolu a máte hudební sluch a někde na půdě objevíte kytaru po tátovi, tak je váš osud prakticky spečetěn. Budete muzikanti a bude vám trošku divný, že nejste hnedka slavný jako Beatles. No a když ten sluch nemáte, tak budete v Liverpoolu nejspíš na různých úrovních hrát jenom fotbal. Devadesátky jsou za chvíli zpátky, bude Madonna. Hezké dopoledne.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro

0: zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 30%.
3: Happysport.cz.
4: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.

Na Hitrádu 90, kousek před půl jedenáctou, Andrew Daniels. Čerpací stanice ve státech nabídla zákazníkům 20% slevu, pokud předvedou svou nejlepší taneční kreaci a nechají se u toho natočit. Takže něco jako akce Zatancuj a natankuj. Tak u nás se ty ceny benzínu pořád drží hodně vysoko. Tyhle výzvy by se určitě chytla minimálně polovina řidičů. Navíc se ví, že český národ zbožňuje Stardance. No, hvězdný tanec, to bude dneska v noci na obloze. I bez vůně benzínu a nafty. Až dvě padající hvězdy za minutu bychom měli vidět. A nejvíc mezi druhou a čtvrtou hodinou ráno. Tak si něco přejte, protože snít je u nás pořád zadarmo. Na rozdíl od té plné nádrže benzínu a nafty. Cranberries.

0: Každý moderátor, který v rádiu nemá co říct, vám k téhle písničce řekne, že ji pro Sinead O'Connor napsal Prince. Ano, to už všichni za ty roky víme, protože každý takový moderátor už to řekl tak pětkrát. Ale novinkou je, že Princeův film z 80. let Purple Rain se v příštím roce představí jako nový divadelní muzikál na Broadway. Už je vybraná i hlavní hvězda a ten kluk vypadá fakt jako Princeův vnuk. Dáváme na sítě Hitrádia 90, pojďte tam s náma.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hitrádio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hitrádio 90.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle je strašně dobrý. To bylo ještě tenkrát, kdy Will Smith si říkal Fresh Prince a hodně jeho popularitě pomohl také americký seriál pro puberťáky. Když jsme u toho, na Prima Love začali zase opakovat Beverly Hills 920. Včera večer jsem viděla kousek a radši bych tomu ujela. Doprava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Nehoda na 8. kilometru dálnice D1 na Prahu způsobila kolonu na 20 minut od 15. kilometru. Dvě nehody za sebou vás přibrzdí na 20 minut na pražském okruhu ve směru na Modletice na 23. a pak na 22. kilometru. Postojíte si i ve směru na letiště, a to od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Hustý provoz čekejte na D1 před Brnem od Prahy. Kolona převážně kamionů v pravém pruhu popojíždí od 182. kilometru až po křížení s Břeclavskou D2. Zdržení pro osobní auto je půl hodiny, pro nákladní jednou tolik. Šťastnou cestou.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Ahoj, my jsme Hanka
10: a Marek
9: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
10: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
9: protože pro vás máme
10: marmelády bez cukru, jahoda,
9: malina,
10: mrnka,
9: švestka
10: nebo mango.
9: Ochutnejte si bez cukru,
10: bez chemie
9: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
11: Marmelády s příběhem.
12: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
13: No jo. A zas to musím řešit já. Tak příště domo!
14: domo.elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
16: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
7: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
6: Rodinné oslavy,
7: romantické svatby,
6: firemní setkání
7: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
6: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
7: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
6: Zámek Berchtold.cz.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Počasí. Dneska bude celý den většinou jasno, teploty 25 až 29, na horách kolem 17. Noc bude poněkud chladná, ale jasná, 7 až 12. A zítra, tedy ve čtvrtek, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.
10: Hrajeme vám 90 non-stop.
9: Pěknou středu 12. srpna. Nezapomeňte, na Kláry dneska mají svátek. Třeba se konečně dozvíte, jak to s nima vypadá v 7:30 do 8 ráno. Teď je 11. Letí to, takže další prázdninový dopoledne bere za svý. Markéta s vámi.
10: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Hit Radio 90 je 10 minut po 11. Britney Spears občas něco někde řekne nebo napíše a pak se z toho nějaký čas žije, než zase řekne nebo napíše něco dalšího. Já když vidím Madonu nebo Kylie, který teďka dohromady vydali dokonce novíc společný single, tak je prostě strašná škoda, že lidi kolem Britney to s ní nějak nedokázali ukočírovat, dokud byl čas. Protože ona by si ten hudební comeback a klidně i novou muziku prostě zasloužila taky. Bohužel. Tak dokud dneska září to slunce, nezbývá než vybrat Sun is Shining od Boba Marleyho. Za chvíli hezký dopoledne.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Tak už můžu?
7: Točíme.
6: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
7: No co asi děláte, ne?
6: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
7: A dál?
6: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
7: A kde vás najdou?
6: Jako adresu?
7: Webovky.
6: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
7: Máme.
6: Hele, radši to vem znova.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Sun is Shining. Zatmění slunce je téma dne číslo 1. Lidi se nebudou bavit víc o ničem jiným, to mi věřte. Některé španělské regiony počítají s obrovským náporem turistů. Zájemci o výpravu se museli teda jako spolehnout na velmi drahé letenky, taky ubytování a ceny v restauracích. Je to prostě tahák, když někdo zastíní slunce. Do Španělska by kvůli zatmění mělo přicestovat až 6 milionů lidí a zabrat by tak měli skoro 700 doporučených pozorovacích míst na různých parkovištích a kempech a vyvýšených místech, bohužel i na těch nepřístupných. Na bezpečnost tam bude dohlížet více jak 35 tisíc policistů, aby se tak nějak minimalizovala ta rizika spojená s velkým shromážením lidí v přírodních oblastech. Jinými slovy, dlouho nikde nehořelo, tak snad zítra k tomu uvidíme jenom ty hezký obrázky. Teď Paul McCartney, hezké dopoledne.

0: Posloucháte Hit Radio 90, Jimmy Cliff, 11.37 a jednou provždy nerostou, ale to už prý ani růst nebudou. To vzkazují mykologové nám všem, co bychom snad měli ten debilní nápad jít do lesa s košíkem. Do 12. hodiny stíháme třeba ještě Michaela Jacksona nebo taky Technotronic a pak už s vámi bude Ivo Alač. Tak mějte dál hezkou středu a nenechte se prosím vás dneska v ten magický den ideálně vůbec nikým zastínit. Markéta se loučí.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vaniš pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vaniš Gel 2 litry v penny za 219,90.
5: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte!
6: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Mužů v dešti se v Česku dočkáme až někdy v neděli, ale s jedním tady teď byli Mike Oldfield a Cara Dillon na Hit Rádiu 90, Catholic Man in the Rain v 11.53, což je taky čas, kdy už se s vámi vítá Ivo Aláš, přeju vám krásnou středu, pojďme rovnou na důležité informace, nejprve z dopravy. Doprava.
1: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Požár vozidla se řeší ve středním a pravém pruhu na 10. kilometru D1 směr Brno. Naberete tu okolo 10 minut. Stejné zdržení vás čeká v obou směrech na D7 u exitu Ruzyně. Na vině jsou dopravní práce. U Prahy zůstaneme, obousměrně brzdí taky Pražský okruh, poskakovat budete u exitu Ořech, ztratíte tu asi čtvrt hodinky. A nárazově brzdí doprava i na jihu Moravy, provoz vázne před Brnem směrem od Prahy, se zdržením počítejte mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav. My přejeme šťastnou cestu.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
4: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. vtcentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. vtcentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
8: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
9: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
10: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: DAB i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Strany, hnutí a adepti pro obecní a senátní volby se nejpozději dnes dozvědí, zda mají opravit chyby nebo odstranit nedostatky na kandidátkách. V případě komunálních voleb na to budou mít čas pouze do pondělí 17. srpna. Kandidáti na senátory pak mají čas do příštího čtvrtka. Začala oprava povrchů vozovky na dvou jižních úsecích Pražského okruhu. Nejprve projde rekonstrukcí část mezi Kunraticemi a Hodkovicemi, poté mezi křížením s dálnicí D1 a Jesenicí. Po dobu oprav je v obou směrech veden provoz dvěma zúženými jízdními pruhy. Na několika místech v Česku ráno mrzlo díky jasné obloze a suchu. Pod nulu klesla teplota na Šumavě, v Jizerských nebo Krušných horách a nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení právě v Krušných horách, kde naměřili minus 3 stupně. Berlínský spolek chce zachránit bunkr z druhé světové války, který nechal nacistický diktátor Hitler vybudovat pod svým kancléřstvím. Podzemnímu krytu s rozlohou přes 1200 metrů čtverečních hrozí zánik kvůli plánované výstavbě bytových domů.
2: Počasí. A já ještě doplním také to, co tvrdí meteorologové. Dneska by mělo být většinou jasno s nejvyššími teplotami 23 až 28, ve čtvrtek zase většinou jasno, nebo skoro jasno, beze srážek znovu. Nejnižší noční teploty 13 až 8, v údolích jenom kolem 5 stupňů a nejvyšší není 24 až 30.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Sice se trošičku ochladilo oproti minulým týdnům, ale pořád je vedro, takže je potřeba doplňovat tekutiny. Tak jsou tady další v podobě kapely Liquido.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Když už teda dělat nějakou cover verzi, musíte na to jít podobně jako Pet Shop Boys. S jedním z jejich největších hitů je předělávka Always on my mind. No a protože po nich všichni chtěli něco podobného i v 90. tak přišli s tímhle. Spojili klasiku Can't Take My Eyes Off You s písní Where the Streets Have No Name od U2. A byl to třeba pro mě vůbec nejoblíbenější hit roku 1991. No a za chvíli na Hitrádu 90 pro mnohé největší hit roku 1994. Always od kapely Bon Jovi.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
9: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
10: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
9: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
11: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

tohle byla slavná ségra slavného bráchy Janet Jackson na Hit Radio 90. Teď jsem tady čet na první pohled hrozivou zprávu pro nás, národ pivařů, že kvůli tomu letošnímu suchu odhadují chmelaři o pětinu nižší úrodu, která navíc bude ještě i méně kvalitní, v podstatě ten chmel bude méně hořký. Ale naštěstí to sládci vyřeší tím, že do piva prostě přidají toho chmele více a na ceně pro nás, spotřebitele, by se to nakonec ani odrazit nemělo, protože smlouvy jsou dlouhodobé a chmel tvoří v celkových nákladech jenom malou položku. No, tak doufejme. Hit.

0: O Shania Twain se dlouho tak nemluvilo jako v loni a letos. Od loňských 60 vyjela na turné, vydala nové album, uváděla předávání cen Akademie country hudby a taky se chystá celovečerní film o jejím životě. Určitě tam budou nějaké zmínky o tom rekordním albu Come On Over, ze kterého jsme si zahráli úžasnou věc You're Still The One na Hit Radio 90, za chvíli Pulp nebo Savage Garden.
1: Pamatuješ na loňskou letní Letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
2: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit Radio 90.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. D1 je na 360. kilometru v Ostravě obousměrně zavřená. Došlo tu k vážné nehodě motorkáře. Dopravní nehoda se stala v úseku dopravního omezení a kolona rychle narůstá. Bouralo se i na D5, na 16. kilometru ve směru na Prahu se srazily dva nákladňáky. Zatím se kolona netvoří, dejte si tam ale pozor. Nehoda komplikuje provoz i na Pražském okruhu. Na 16. kilometru za sjezdem na Barrandov ve směru k letišti se srazilo osobní auto a nákladňák. Na místě očekávejte asi 2-kilometrovou kolonu. A mimo dálnice dejte pozor třeba i v Praze na Nuselském mostě. Ve směru do centra blokuje provoz porouchaný autobus a v místě je kolona.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha
3: představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Ahoj, my jsme Hanka
9: a Marek
8: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
9: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
8: protože pro vás máme
9: marmelády bez cukru. Jahoda,
8: malina,
9: mrnka,
8: švestka
9: nebo mango.
8: Ochutnejte si bez cukru,
9: bez chemie
8: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
10: Marmelády s příběhem.
11: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firmní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.
1: So put your hands down my pants, and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up.
0: Počasí.
2: Dneska většinou jasno, s teplotami mezi 23 a 28 stupni, zítra opět jasno, nebo skoro jasno, beze srážek, s nejnižšími nočními teplotami 13 až 8, v údolích může být jenom kolem 5 a s nejvyššími denními 24 až 30.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Další varování, jestli máte v plánu si to dnešní zatmění slunce fotit, tak nejenom, že na to nemůžeme koukat bez speciálních brýlí, no ale v případě, že nemáme odpovídající filtr, tak to prý může poškodit i fotografickou techniku, nejenom fotoaparáty, ale i mobilní telefony. No, asi to dává smysl, ale moc lidí to neví, no. Tak si pojďme poslechnout spíše skvělé devadesátkové hity. Hit Radio 90, nestarat se o foťáky, mobily a o slunce. Dáme si No Doubt, East 17 a TLC.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: tragické smrti Lisy Left Eye Lopez pokračovali TLC jako dvojka, i když teda ten úspěch nebyl už tak velký. No a o tom, co holky spolu dokázaly jako trojice, je třeba i nejnovější muzikál hraný od letošního léta ve Washingtonu. A připomínáme si to samozřejmě pravidelně na Hit Rádiu 90, teď třeba hitem No Scrubs. No a stejně si připomínáme i úspěchy kapely Queen, za chvíli jeden z období po Freddieho smrti.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Potřebujete dětské kolo?
9: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
8: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
9: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
8: Raskal
9: a Bíny.
8: A teď navíc se slevou 30%.
9: Happysport.cz.
10: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Tohle Madonna dělala s jiným slavným producentem Dallasem Austinem, ale teď momentálně truchlí, samozřejmě kvůli nedávno oznámené smrti Williama Orbita, se kterým dělala třeba na tom následujícím albu Ray of Light. Napsala, dokázal si ve mně zmáčknout kouzelné tlačítko, díky čemuž jsem se propadla do galaxie nezrealizovaných snů. Tvá hudba mi poskytla létající koberec, díky kterému jsem navštívila tolik míst a byl si mým paprskem slunce, stejně jako dcera Lola, která se narodila ve stejné době. Krásně to umí ta Madonna napsat, že jo? Za chvíli George Michael, který už taky bohužel není mezi námi, ale ještě předtím Robbie Williams na Hit Radio 90.

0: Karlův most se teď už několik týdnů čistí od náletové zeleně, řas a další vegetace, a to tlakem vody, silikonovými kartáči a špachtlemi, a využívají se k tomu lodě a horolezecká technika. No a všichni si to hodně fotí a natáčejí. My jsme si teď hit o Karlově mostě poslechli na Hit Rádiu 90, no a za chvíli něco o londýnské Baker Street.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Devadesátky jsou zpátky.
2: Hit Radio 90. 90.

0: Na Hitrádiu 90, Wet, Wet, Wet, Don't Want to Forgive Me Now. 5 minut před 14. je čas na aktuální informace od Elišky. Doprava.
1: Dálnice D1 je po vážné dopravní nehodě na 360. kilometru v Ostravě stále zavřená. Poslední volné sjezdy jsou exity 361 a 354. Na D1 zůstaneme. S půlhodinovým zdržením počítejte na příjezdu do Brna. V koloně budete poskakovat od 182. kilometru od Kývalky až po exit 196. Tahle kolona navíc ovlivňuje příjezd do jihomoravské metropole i po D2. Tady se kolona tvoří od 3. kilometru. A přesuneme se ještě do Prahy. Problémy hlásí Pražský okruh. Na 62,5 kilometru u sjezdu na Běchovice směrem k D10 bouralo osobní auto a dodávka. Blokovaný je jeden pruh, i tady čekejte zdržení.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru. Jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, bards.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority, kdo se stane hrdinou letošní sezóny a kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
10: Devadesátky. Nejlepší.

0: počasí.
1: Zítra bude podobně jako dneska, většinou jasno nebo skoro jasno, bez srážek, nejnižší noční teploty 13 až 8, v údolích jenom kolem 5 stupňů Celsia, no a nejvyšší denní 24 až 30.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Nevíte, jestli fakt fungují takový ty bělící proužky na zuby? Piju hodně kafe a čaj, tak je to znát, no. A rád bych se hezky usmál na Shanice.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

Rádio 90. 90. Come here, baby.

0: To, že jsme občas každý trochu crazy, stvrdilo hned několik hitů 90. let, které se tak jmenují. Jeden z nich nám právě teď nabídli Aerosmith na Hit Rádiu 90. Za chvíli In Excess, Suicide Blonde a další vzpomínka na jednoho pána, který už není mezi námi, Michaela Hutchence. O jiném z nich, který se říkal Notorious B.I.G., budou zpívat a rapovat Puff Daddy a Faith Evans.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
5: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
4: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
5: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
4: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
5: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
4: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Dneska doznívá skvělá věc, So Young od The Course, no a právě jenom mladí, narození až po roce 2001 se včera a vlastně dneska našeho času zúčastnili čtvrtfinále turnaje Masters Montrealu. Zapsalo se to do historie mužského tenisu, protože se nic takového na podniku této prestižní kategorie dosud nikdy nestalo. Škoda jenom, že se z toho čtvrtfinále dál neprobojoval Jakub Menšík, ztroskotal na obhájci loňského titulu Benovi Sheltonovi. Nevadí, tak příště.

0: Zase ten den, kdy u nás poběží jedno z 90kových vydání hitparády Eurochart Hot 100. Tentokrát bude z tohoto srpnového období roku 1998. A top ten uslyšíme jako vždycky ve středu od 18 hodin. Ale taky se jako vždycky dáme o 3 hodiny dřív takový předkrm. 3 hity ze zbytku té stovky. A ty tady budeme mít jako 3 ve 3 na hitrádiu 90. Do té doby třeba vana stovky.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Tak už můžu?
3: Točíme.
2: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
3: No co asi děláte, ne?
2: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
3: A dál?
2: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
3: A kde vás najdou?
2: Jako adresu?
3: Webovky.
2: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
3: Máme.
2: Hele, radši to vem znova.
1: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90. Jo.

0: Oscarová věc Bruce Springsteen na Streets of Philadelphia teď obohatila playlisty Rádia 90 7 minut před 15. hodinou. Za chvíli tady budou 3 ve 3, no ale ještě předtím samozřejmě taky něco od Elišky. Doprava.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začneme v Praze. Problémy hlásí Pražský okruh. Na 62,5 kilometru u sjezdu na Věchovice směrem k D10 bouralo osobní auto a dodávka. Blokovaný je tu jeden pruh a naberete asi 15 minut. Opatrně taky na dálnici D35 na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice. Na 284,5 kilometru se došetřuje dopravní nehoda dvou osobních aut. Ztratíte asi 5 minut. Kolonu čekejte na D10 před omezením u Mladé Boleslavy. Provoz vázne od 43. kilometru ve směru z Turnova na Prahu. Poskakovat budete asi 1,5 kilometru. A dobrá zpráva na závěr. D1 v Ostravě na 360. kilometru už je po vážné nehodě motorky opět průjezdná.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
10: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
11: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
12: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
13: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
5: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
4: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
5: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
6: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
4: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Počasí. I zítra tady ve čtvrtek by mělo být převážně jasno nebo skoro jasno a bez srážek. S nejnižšími nočními teplotami mezi 13 a 8. V údolích může být jenom kolem 5 stupňů Celsia, někde i míň. A nejvyšší denní teploty 24 až 30.
11: Hrajeme vám 90ky non-stop.
10: A teď už tedy Eurochartové 3 ve 3. Předkrm toho, co uslyšíme od 18 na Hit Radio 90, tedy vlastně to nejlepší z hit parády Eurochart Hot 100 z tohoto srpnového týdne roku 1998. Večer pro nás bude mít Michal Klein Top 10, no a já vám pustím 31. místo od Sasha Tiny Cousins, Mysterious Times. Předtím taky tehdejší skvělou novinku kapely Placebo na 70. Pew Morning, ale začneme jednou klasikou kapely Queen, která se tenkrát vrátila do hitparád díky tomu, že Francie slavila titul na domácím fotbalovém šampionátu.
11: Ivo Alač, Hit Radio 90.
12: 3 ve 3.

0: To byly dnešní 3 ve 3 na Hit Rádiu 90. Jako každou středu šlo o něco z Eurochart, tentokrát z 15. srpna 1998. Queeni se tenkrát vrátili do hitparádu We Are the Champions, Placebo bodovali s Pure Morning, Sasha Tina Cousins s Mysterious Times. To bylo tedy 84., 70. a 31. místo. Top 10 uslyšíme od 18 hodin.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
5: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj.
6: A teď?
5: Voda, slunce,
6: drink v ruce,
5: večer u Vltavy.
6: Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala.
5: Žluté lázně v Podolí.
6: MHD, na kole i pěšky za chvíli.
5: Nejslunečnější léto v Praze. To jsou Žluté lázně.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 30%.
11: happysport.cz.
12: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
13: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
12: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Festival nového cirkusu a zájem je zase obrovský. Některá představení už jsou vyprodaná i na další dny, nejenom na dnešek, kdy pořadatelé zvou na hromadné pozorování zatmění slunce, což vlastně bude sloužit jako takové speciální slavnostní zahájení. Sting v červnu na Metronom festivalu v Praze sice takovou podívanou na nebi neměl a vlastně ani na pódiu, ani na obrazovkách, ale za to hrál skvěle. Mimochodem i tuhletu věc, If I Ever Lose My Faith in You, teď na Hit Radio 90.

0: Už 10 let není mezi námi, ale jeho odkaz žije dál, hlavně teda ty 90-kové věci na Hitrádiu 90. Tohle byl Prince s velkým hitem Cream v 15.38. Za chvíli Bellini, anebo jedna dáma, která bohužel není mezi námi, společně s ní Per Gessle. Marie Fredriksson bude zpívat hit rock set Fireworks za chvíli na Hitrádiu 90.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
4: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu
5: 90ky. You got that something. Jsou zpátky. 90ky. Hit Radio 90.

0: Doprava.
1: Se zdržením okolo 10 minut počítejte na pražském okruhu ve směru k D10. Na trase Běchovice-Satalice na 59. kilometru u exitu Chlumecká blokuje jeden pruh dopravní nehoda nákladňáku s osobákem. V Praze zůstaneme, problémy čekejte na jižní spojce směrem k Barandovskému mostu. Před sjezdem na Krč se srazilo 5 osobních aut. Připravte se na zdržení, kolona se táhne až za sjezd na ulici 5. května. A zdržení čekejte i na D1 ve směru Praha-Brno. Provoz na příjezdu do jihomoravské metropole brzdí už u Kývalky a poskakovat budete až ke Slatině. U Brna pak doprava vázne i na příjezdu po D2 od Bratislavy.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Tahitské léto v Aquapals Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapals Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Ahoj, my jsme Hanka
11: a Marek
10: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
11: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
10: protože pro vás máme
11: marmelády bez cukru, jahoda,
10: malina,
11: mrnka,
10: švestka
11: nebo mango.
10: Ochutnejte si bez cukru,
11: bez chemie
10: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
12: Marmelády s příběhem.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
16: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
16: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
16: Raskal
17: a Bíny.
16: A teď navíc se slevou 30%.
17: Happysport.cz.
18: Atención!
19: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
18: La Tropical!
19: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Počasí.
0: I ve čtvrtek bude převážně jasno nebo skoro jasno, pršet nebude, nejnižší noční teploty 13 až 8, v údolích jenom kolem 5 stupňů Celsia, no a nejvyšší denní teploty 24 až 30.
14: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Dneska už jsem vám tady četl to, co Madonna napsala po nedávné smrti producenta Williama Orbita na jeho počest. No a teď si dáme jeden z velkých hitů, které spolu vytvořili.
14: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

Za mě zatím největší pecka dneska na Hitrádiu 90. Alanis Morissette zpívala You Are The Know. A co bychom dneska rozhodně měli všichni vědět, a je nutno si to včas připomenout, žádná CDčka, disk.

0: Ty rentgenové snímky a ani očouzená skla nebo svářecké brýle dneska večer stačit nebudou.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
8: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojeďte za gorilou.
7: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
9: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Už 30 let před tímto hitem byla Cher v hitparádách, ale na tehdejším legendárním festivalu Woodstock nevystoupila. Mimochodem, víte o tom, že se třeba další Woodstock konali v tom 99. Ale taky o 5 let dřív, v 94. Bylo to v tomto srpnovém období a tak si to tedy dneska připomínáme i na našich sociálních sítích, na Facebooku a Instagramu Hitradia 90. A zítra v 15 hodin si zahrajeme 3 písničky, které tenkrát na tom festivalu Woodstock 94 zazněly. To budou naše zítřejší 3 ve 3. Ale teď už nádherná věc. Richard Marx, Right Here Waiting na Hitradiu 90.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Sice by to teď chtělo spíš čaj o páté, ale dali jsme si snídani u Tiffanyho. A taky si dáme zpravodajský servis na Hit Rádiu 90. Dopravu, přehled zpráv a počasí.
1: Doprava.
2: Na dálnici D11 za sjezdem na Třebestovice mezi 26. a 29. kilometrem směrem z Prahy na Hradec Králové se vytvořila kolona. Poskakovat budete více jak 3 kilometry, počítejte se zdržením. Zdržení vás čeká i na výjezdu z Prahy po dálnici D4. Komplikace jsou před dopravním omezením u Jíloviště na 9. kilometru směr Příbram. Silničáři tu staví nový most, čeká vás asi 3-kilometrová kolona. Zdržení je i na D1 směr Praha-Brno, provoz na příjezdu do jihomoravské metropole brzdí u Kývalky a popojíždět budete až ke Slatině. A mimo dálnice jsou problémy na trase Třebíč-Brno, za odbočkou na Studenec likvidují hasiči požár lesa a silnice je zavřená.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
9: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
10: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
11: Atención, señoras y señores!
12: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
11: Yeso!
12: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
11: La Tropical!
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
14: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Do částečného zatmění slunce v Česku zbývá už jen pár hodin. Maximum úkazu nastane zhruba ve 20 hodin 11 minut a pozorování nabízí i řada hvězdáren. Jejich seznam najdeme na webu astro.cz. Po půlnoci pak bude možné pozorovat meteory z roje Perseid. Do Česka dorazí v příštích dnech více než 10 000 balení chybějícího léku na rakovinu prsu Tamoxifen. Některá balení už jsou dostupná v lékárnách. Další dodávky jsou pak zajištěné na podzim. O mimořádné dodávce informuje Ministerstvo zdravotnictví. Úroda chmele bude letos nižší, plodině navíc chybí dostatek alfahořkých látek, které určují kvalitu. Sucho a hlavně vysoké teploty na konci června nenávratně poškodily vršky u některých odrůd. Poptávka pivovaru bude i přesto pokryta. Pouze 2 ze 6 českých beach volejbalových párů vstoupili úspěšně do mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách. Kateřina a Anna Pavelkovy zahájili turnaj v Polsku výhrou nad další sourozeneckou švýcarskou dvojicí. No a zvítězili také Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou.
2: Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, stejně jako dneska, bez srážek. Nejnižší noční teploty mezi 13 a 8 stupni, v údolích může být jenom kolem 5 stupňů Celsia a nejvyšší denní čekejme mezi 24 a 30.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Víte, při čem se teď děti v létě nejčastěji zraní? Přiznám se, že to bych se netipnul. Při skákání na trampolíně, takže fakt pozor, jestli trampolínu máte. Ale pořád je to asi o kousíček lepší, než kdyby si děcka hráli na ukřižování, že jo?
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Přesně za 3 hodiny nastane vrchol a už zhruba za 2 hodiny to celé začne. Nejbezpečnější způsob, jak si užít zatmění slunce, je udělat si do papíru malou dírku, postavit se zády ke slunci a nechat ho přes tu dírku procházet. A celé to pozorovat, jak se to vlastně promítá na zem. Prý takhle funguje i cedník, kdybyste těch sluncí chtěli mít víc.
1: Hit Radio 90.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: Happysport.cz.

Na Hitrádu 90 KLF, ale teď Kviv. Taky se vám líbilo, jak před třemi lety na zahájení Karlovarského filmového festivalu zpíval Russell Crowe? Tak dnes bylo oznámeno, že se představitel Gladiátora k nám jako zpěvák brzy vrátí, a to 23. května příštího roku, kdy v pražském Fóru Karlín odstartuje své evropské turné s kapelou The Gentleman Barbers. Jenom pro představu, takhle nějak by to mohlo znít. And you can stay away tonight.

který by tady příští rok, 23. května, měl možná i tohle zpívat v Praze. Za chvíli na Hitrádiu 90 náš filmový hit půl šesté, který ovšem nebude, ze snímku s Russellem Crowem. A tohle už jsou Shakespeare Sister a Stay na Hitrádiu 90.

0: Doznívá náš dnešní filmový hit půl šesté na Hitrádiu 90. Je z filmu, který byl jedním z největších blockbusterů roku 1996, o lovcích tornád, Twister. Píseň Darling Pretty do něj propůjčil dnešní oslavenec Mark Knopfler. Narodil se 12. srpna 1949, takže mu přejeme všechno nejlepší k 77. narozeninám. Zhruba za 25 minut tady bude další vydání Eurochart, tak se těšte.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet Corvette,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Polovina srpna 1998, prázdniny ve své poslední čtvrtině a co jsme tenkrát poslouchali za muziku a jaké singly a hity se nejlépe prodávaly v hudební Evropě, tak to si právě teď připomeneme a taky zahrajeme v dalším vydání hitparády Eurochart Hot 100. Tak ať se vám příjemně vzpomíná. Michal Klein je tady i dneska s vámi. Ahoj.
1: Eurochart Hot 100.
0: A bylo to tenkrát před 28 lety takové hodně rozmanité. V horních patrech to bylo R&Bčko s hiphopem a ostrým rapem, zatímco v té dolní části nejlepší desítky spíše pomalejší balady a taky bretaňský folk smíchaný s keltským rapem. Od francouzské kapely Mano, La Tribu de Dana, tak to bude 8. pozice. Na 9. potom velmi intimní spojení hlasů Celine Dion a skupiny Bee Gees, která baladu Immortality napsala v druhé polovině 90. pro divadelní zpracování filmové klasiky Horečka sobotní noci. Ještě před samotnou premiérou jí ale pánové nabídli právě Celine Dion, které dokonce potom naspívali i doprovodné vokály. Ta jejich verze potom vyšla ve stejný čas, kdy měl muzikál v londýnském West Endu svoji velkou premiéru. No a taky na 10. tam byla muzikálová skladba. Tentokrát z muzikálu Mluviti do větru od slavného Andrew Lloyd Webbera, kterou do popiny přespívala skupina Boyzone. Baladě No Matter What tedy tenkrát taky hodně pomohlo i to, že se objevila ve velmi úspěšném filmu Nothing Hill. Takže romantika právě teď a tady na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1998. Hitrádio 90. 90.

0: Posloucháte hitparádu Eurochart Hot 100 tady na Hitrádiu 90. Dneska si dáváme největší hity z poloviny srpna 1998. Na pátém místě tam bodovala zpěvačka Desiree s letní pohodovkou Live, která se potom o několik měsíců později dočkala ne právě dvakrát lichotivého ocenění, když jí fanoušci na BBC zvolili jako píseň s nejblbějším textem v historii populární hudby. A to hlavně za verš Nechci vidět ducha, to je to, čeho se nejvíc bojím, radši bych si dala toast a koukala na večerní zprávy. Tedy v angličtině ty rýmy jsou ghost, most, toast a news. Ale jinak to byl velký hit, to musím uznat. Na šestém tam vás čekají ještě dozvuky fotbalového mistrovství světa v tom 98. A hlavně tedy fotbalová hymna od Rickyho Martina, La Copa de la Vida. No a taky sedmička byla vyletněná jako slavná Copacabana. Bailando, bailando od holandské zpěvačky Luny. Byť tedy byl to cover jenom pár měsíců starého hitu od belgického projektu Paradiso. No ale ta verze od Luny, ta byla mnohem, mnohem úspěšnější.
1: Eurochart Hot 100.

0: Hit Radio 90.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 2+1 v Příchovicích Plzeň Jih za 3 390 000. Byt 3+1 v Borové Ladě na Prachaticku za 4 200 000. Obchodní prostory Kladno Švermov za 5 200 000. Byt 2+KK v Zubří za 4 476 000. A zahrada ve Velkém Boru na Klatovsku za 1 299 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
5: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
6: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 30%.
8: Happysport.cz.
0: Hit Radio 90. 90.

Jsem moc rád, že si i dneska dáváte nejlepší devadesátky. No a tentokrát konkrétně to nejlepší z evropské hudební scény v polovině srpna, a to v roce 1998. Tak to je hitparáda Eurochart Hot 100. No a teď se na chviličku zastavíme mezi nejprodávanějšími alby právě před 28 lety, kdy mezi nejlepšími deskami byly ty od Celine Dion, Lighthouse Family, co tady tak koukám, anebo třeba comebacková deska od Modern Talking. K tomu dokonce i skvělý soundtrack k filmu Město andělů. A na absolutním vrcholu svítilo velmi zajímavé jméno Beastie Boys a jejich novinka Hello Nasty. Jinak pro mnohé fanoušky jejich nejlepší deska, za kterou dostali dokonce i dvě hudební ceny Grammy. Ikonickým se potom stal hlavní single z alba Intergalactic, který kombinuje hip-hop s rockem, punkem a dokonce i špetkou elektropopu. A to včetně toho robotického refrénu a taky videoklipu, který paroduje kultovní japonské sci-fi bijáky. I Beastie Boys vám hrajeme tady na Hit Rádiu 90 z nejprodávanějšího alba před 28 lety. Intergalactic Eurochart Hot 100.

0: polovině srpna 1998 se hrály hity, které už dneska málo kdy uslyšíte v rádiu. No a od toho jsme tady my, abychom vám je oprášili a zahráli právě tady v hitparádě Eurochart Hot 100. Za chvilku na druhém místě, tedy těsně pod zlatým vrcholem, tam uslyšíte R&Bčko od zpěvaček Brandy a Moniky, The Boy Is Mine, což byla vlastně po letech odpověď na píseň s podobným názvem The Girl Is Mine od Michaela Jacksona a Paula McCartneyho. Akorát tady v tom případě se holky hádají o stejného kluka, který najednou randí s oběma dvěma. Na trojce tam na vás vybavne Godzilla a hlavně obrovský hit právě tady z toho letního blockbusteru Come With Me od Puff Daddyho, ve které vysemploval slavný kytarový riff z písně Kašmír od Led Zeppelin. No a když se tohle dozvěděl Jimmy Page, tak okamžitě vzal kytaru a znovu mu normálně nahrál ty své kytarové party. Nicméně pro fanoušky Zeppelinů to byla svatokrádež a myslím, že spousta z nich to dodnes nepřenesla přes své rockové srdce. No a ze všeho nejdříve by tady byla právě teď na čtvrtém místě balada od skupiny Spice Girls Viva Forever. Tak tady jí máte v hitparádě Eurochart na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Hit Radio 90.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný.
4: A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
7: Eurochart. Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1998. Hit Radio 90.

0: Další letní vydání hitparády Eurochart Hot 100 je skoro na svém konci. Dneska jsme si zahráli největší hity v polovině srpna 98. roku. Až tedy na ten největší a hlavně nejprodávanější. A mimochodem prsty v tom měli, i když tedy nepřímo, legendární Bee Gees.
1: Eurochart Hot 100.
0: Právě z jejich 80-kového hitu Islands in the Stream totiž vychází hip-hopový megahit té doby Ghetto Superstar od Presse Michela ze skupiny Fugees, kterýmu hlavní vokály naspívala zpěvačka Maya. A nakonec se do celého toho nahrávání připletl i ODB ze skupiny Wu-Tang Clan. To je celkem taková zábavná historka, jak tenkrát totálně ožralej ODB omylem vešel do špatných dveří, kde právě Presse Michel komponoval a okamžitě se do toho melodického beatu prostě zamiloval. Na místě si dokonce napsal poměrně chaotický rap s příchutí lahve vodky a prostě si tady své místo, tady v tom hitu, takzvaně vydupal. Takže Ghetto Superstar, That Is What You Are, to byl nejprodávanější single v Evropě před 28 lety. No a příště se těšte na největší hity na konci prázdnin před 36 lety a dostane se třeba i na fotbalový hit z Itálie 1990. No a Michal Klein bude u toho opět s vámi, tak se budu těšit tady na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnátek.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Ahoj, my jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
6: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
6: marmelády bez cukru, jahoda,
5: malina,
6: mrnka,
5: švestka
6: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
6: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Devadesátky. Nejlepší

0: tak lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
2: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

90. Non-stop! Hit Radio 90. I'm so tired.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz
1: Matracezahubičku.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru, jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Potřebujete dětské kolo,
7: ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: HappySport.cz.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Zóna lásky. Na Hit Rádiu 90.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Nejvíc zamilovaných 90. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
4: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Ahoj, my jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
2: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
1: protože pro vás máme
2: marmelády bez cukru, jahoda,
1: malina,
2: mrnka,
1: švestka
2: nebo mango.
1: Ochutnejte si bez cukru,
2: bez chemie
1: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Rádio 90. 90.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.